83, 83. Áttíní, áttaní. Hjúvutré, túvutré. Hjúvufem, túvfem. Sautján, ein, sjö. Fjórtán, ein, fýra. Tól, ein, tó. Fyrtíu og eitt, fjórtán og eitt.